že hudba pomáhá vyjadřovat lépe naše prožitky a probouzí naše emoce? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.

0: počasí.
1: Pranostika říká, že když je teplé září, tak se dobře ovoci i vínu daří. Víme, jak bude. O tomto víkendu se denní teploty mají pohybovat nejčastěji kolem 22. K tomu na Moravě dál počítáme s proměnlivou oblačností. A pršet už by nemělo. Jinak výhledově příští týden prý ještě čekáme tropické třicítky. Konkrétně by to mělo být v úterý.
0: Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

čas mi běhá po zádech. Mám tajnou skříň a v ní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu.

0: like a rainbow.
1: Kde byste, chlapi, doma oznámile, že jdete kvůli božce do hospode a ještě to sváděle na nás? Asi byste se ze zlou potázali. Ale my vás za božko dneska fakt vezmem a k tému všecky moje potřeba to vzít přes lokál. Bodem po ní pátrat v Přáslavicách. Tak je totiž pokřtěná rozhledna, která jak styčený prst všeckým štamgastům trčí nad hospodou ve sportovním areálu. Byla otevřená na podzem roku 2009 a svoje jméno dostala po mamince pana staroste. Rozhledna je vysoká 21 metrů a na ochoz musíte zdolat 82 schodů. A proč je potřeba kvůlevá božce se zastavit o vyčepo? Tam totiž nafasujete od ní klíček, takže je logicky, že se tam dostanete jenom, když je otevřený. Za ten výhled z Přáslavické božky to ale stojí.
2: Rádio Hana.

if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Díky, že nás ladíte. Víte, kdy do moravských kin přichází nové filmy? Pravidelně každý čtvrtek. A o čem kinaři nejvíc mluví po prázdninách v tomto týdnu a jaké jsou novinky? Za filmové experty u mikrofonu Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema Olomouc. Radku, zdravíme tě.
2: Dobrý den, milí posluchači. Ahoj, Lukáši. Léto sice pořád ještě běží, ale prázdniny nám skončily. Bohužel. Očima kinaře bych taky řekl bohužel, protože letošní prázdniny navštívilo kina opravdu hodně diváků. Jen film Spider-Man z Bruce Nový den a Odyssey uvidělo dohromady víc jak milion lidí. A zájem o tyto filmy zdaleka nekončí. Co taky nekončí, je nabídka nových premiér. Již tento týden zažijete v kině Dokonalý den. To je název nového českého filmu s Vladimírem Polívkou a Kateřinou Marií Fialovou.
3: Kam jedeš? Ano.
4: Do Berlína.
3: Kde máš kuka?
4: Nemám.
2: Ti zažijí díky náhodnému setkání ve vlaku dokonale spontánní den, který ale jednou skončit musí. A oba postupně zjišťují, že by takových dní spolu chtěli zažít více.
4: Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
2: Připravte se na vtipnou romantickou oddechovku.
5: Co se ti stalo?
6: A mám na předním skle rozmáznutou včelu.
5: Ale no tak, přestaň fňukat.
2: Víte, že od premiéry ikonické pohádky Auta uběhlo již 20 let? Neznám nikoho, kdo by tento animák s bleskem McQueenem a burákem neznal. A protože je tomu právě 20 let, rozhodli se tvůrci, že na týden film vrátí do kin.
6: Ty kraxna!
2: Máte tak jedinečnou možnost zazpomínat nebo dát šanci dětem, které pochopitelně v roce 2006 film v kině vidět nemohli.
6: Něco ti povím, synku. Jen bych i 10 kiláků s rozbitým předním sklem, jen abych viděl tenhle biják.
2: 8 nohou a milion followerů. Zní to jako popis nějakého úspěšného influencera. Je to ale název velmi specifického filmu, který žánrově kombinuje horor a komedii. A rozhodně to není nic pro ty, co nemají rádi pavouky. Influencers to
7: loom shit. Not joining the party?
8: I'm not in the party.
9: I'm guessing you didn't come just to see me.
2: Skupina VIP influencerů se totiž sejde na tropickém ostrově při příležitosti otevření luxusního rezortu a užívají si tyrkysové moře, bílé pláže a koktejly u bazénu, dokud se neobjeví první černý vetřelec a po něm hned miliony dalších. Kdo zveřejní poslední příspěvek?
1: Doufám, že my. Romantická česká oddechovka Dokonalý den, návrat animáku Auta i hororová komedie 8 nohou a milion followerů jsou nové filmy v moravských kinech na první zářijový týden. Za filmové experty je odhaluje Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema Olomouc. Díky za to.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a všem posluchačům přeji hezký den.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
10: Víte, že hudba uvolňuje stres a napětí a ovlivňuje naši náladu? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.

0: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, užívejte si letní vibe, než naplno vypukne podzimní schon. Býci, někdo blízký vám nabídne pomoc a porozumění. Blíženci, obyčejný víkend se najednou promění ve zcela jedinečný. Radci, vy zas kompletně změníte plány a díky tomu si vyčistíte hlavu. Lvi, snad všechno zvládnete levou zadní. Pany, zkuste se uklidnit a nikomu neskákejte do řeči. Váhy, naskytne se víc možností a každá vás navede jinam. Štíři, radujte se a sdílejte s okolím svou dobrou náladu. Střelci, s lidmi, co máte rádi, si vytvoříte ty nejhezčí vzpomínky. Kozorozi, dobře víte, co je v životě důležité. Vodnáři, když se něco povede, budete mít důvod k úsměvu. A co mi ryby, někdy stačí opravdu málo, aby se věci hnuly tím správným směrem.
0: Hvězdy ví. Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase. Rádio Hana.

0: těstoviny
1: i sýry.
0: A hlavní výhra?
1: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
2: Zdravím rádio Hana, vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
0: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
1: A teď otázka.
0: Co dostáváte k svátku?
1: Kytku?
0: Bonboniéru?
1: Kafe?
0: Dobře.
1: Ale my na to jdeme jinak.
0: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
1: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
0: A víte, co nám dělá největší radost?
1: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
0: Skyrock
1: a Radio Metropole naladí 443 tisíc posluchačů.
0: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
1: Jsme vaše jednička.
0: Takové jsou zářijové novinky Rádia Hana.

0: počasí.
1: Pranostika říká, že když je teplé září, tak se dobře ovoci i vínu daří. Víme, jak bude. O tomto víkendu se denní teploty mají pohybovat nejčastěji kolem 22. K tomu na Moravě dál počítáme s proměnlivou oblačností a pršet už by nemělo. Jinak výhledově příští týden prý ještě čekáme tropické 30. Konkrétně by to mělo být v úterý.
0: Víkend společně. Hudební výběr.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Jedeme do Staré Vode, části, kde se zapovězin jeho vojenského prostoru líbavá. Ta už ale papírově neexistuje. Od roku 1950 přepadla dědina do vojenského prostoru Líbavá a v roku 2002 si katastr rozdělala město Líbavá a Rudoltovice. Od roku 2016 je místo mimo vojenský prostor a dá se sem verazet. Barokní kostel svatých Anny a Jakoba staršího z roku 1688 je to jediný, co z původního klášterního komplexu zbylo. Kostel projektoval Giovanni Pietro Tencala. Ten má na svědomí třeba baziliko na svatým Kopečko, barokní přestavbu klášterního hradiska nebo zámek v Kronclo. Místo je průběžně obnovovaný od začátku 90. let a určitě stojí za to se sem vepravit. Mezi Líbavo a Budišovem nad Budišovkou ho nende minout.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na rádiu Haná. Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. září bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás.
2: Luskni.cz.
0: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
0: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
0: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání CZ.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Díky, že nás ladíte. Víte, kdy do moravských kin přichází nové filmy? Pravidelně každý čtvrtek. A o čem kinaři nejvíc mluví po prázdninách v tomto týdnu a jaké jsou novinky? Za filmové experty u mikrofonu Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema Olomouc. Radku, zdravíme tě.
2: Dobrý den, milí posluchači. Ahoj Lukáši. Léto sice pořád ještě běží, ale prázdniny nám skončily. Bohužel. Očima kinaře bych taky řekl bohužel, protože letošní prázdniny navštívilo kina opravdu hodně diváků. Jen film Spider-Man z Bruce Nový den a Odysseu vidělo dohromady víc jak milion lidí. A zájem o tyto filmy zdaleka nekončí. Co taky nekončí, je nabídka nových premiér. Již tento týden zažijete v kině Dokonalý den. To je název nového českého filmu s Vladimírem Polívkou a Kateřinou Marií Fialovou.
3: Kam jedeš? Ano.
4: Do Berlína.
3: Tam máš kuka.
4: Nemám.
3: Perfect.
2: Ti zažijí díky náhodnému setkání ve vlaku dokonale spontánní den, který ale jednou skončit musí. A oba postupně zjišťují, že by takových dní spolu chtěli zažít více.
4: Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
2: Připravte se na vtipnou romantickou oddechovku.
5: Co se ti stalo?
6: A mám na předním skle rozmáznutou včelu.
5: Ale no tak, přestaň fňukat.
2: Víte, že od premiéry ikonické pohádky Auta uběhlo už 20 let? Neznám nikoho, kdo by tento animák s bleskem McQueenem a burákem neznal. A protože je tomu právě 20 let, rozhodli se tvůrci, že na týden film vrátí do kin.
6: Ty kraxna!
2: Máte tak jedinečnou možnost zaspomínat nebo dát šanci dětem, které pochopitelně v roce 2006 film v kině vidět nemohli.
6: Něco ti povím, synku. Jel bych i 10 kiláků s rozbitým předním sklem, jen abych viděl tenhle biják.
2: 8 nohou a milion followerů. Zní to jako popis nějakého úspěšného influencera. Je to ale název velmi specifického filmu, který žánrově kombinuje horor a komedii. A rozhodně to není nic pro ty, co nemají rádi pavouky.
7: Influencers to launch it.
3: Not joining the party?
4: I'm not in the party.
3: I'm guessing you didn't come just to see me.
2: Skupina VIP influencerů se totiž sejde na tropickém ostrově při příležitosti otevření luxusního rezortu a užívají si tyrkysové moře, bílé pláže a koktejly u bazénu, dokud se neobjeví první černý vetřelec. A po něm hned miliony dalších. Kdo zveřejní poslední příspěvek?
1: Doufám, že my. Romantická česká oddechovka Dokonalý den, návrat animáku Auta i hororová komedie 8 nohou a milion followerů jsou nové filmy v moravských kinech na první zářijový týden. Za filmové experty je odhaluje Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema Olomouc. Díky za to.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a všem posluchačům přeji hezký den.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Jsme Rádio Hana.

0: Vstáváte s Rádiem Hana, vítá nás nový den, neděle 6. září, za chvíli máme 7. hodinu, vy si možná právě vaříte svou ranní kávu, čistíte si zuby, snídáte, nebo jste nás právě pustili, zatímco pořád ještě odpočíváte v peřinách. Jsme tady pro vás, ať už jste v nedělní ráno kdekoliv a děláte cokoliv. Před námi je teď další nejlepší hudební výběr, pojďme se mrknout, co nás čeká.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Vzpomeneš si, na to se nás ptá v písničce Eva Farná.

0: víkendové ráno, teď už zprávy a počasí je 6 hodin a 56 minut.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy. Vytíženou ulici v Uničově pohlídá automatický pokutující radar. Je jasnou zprávou řidičům, kteří nedodržují povolenou rychlost, aby své chování změnili. Zařízení nově hlídá v Uničově rychlost v Mohelnické ulici, píše o tom deník.
2: Prostějov aktuálně.
3: Historie železnice v praxi. V Prostějově vzniká unikátní digitální archiv České železnice. Místní výhybkárna ve spolupráci se studenty středních a vysokých škol digitalizuje celých 70 let své historie. Chtějí zachovat významné technické dědictví.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Náročnější to bude za volantem na Blanensku v okolí Černé hory. V půlce září tu začne dlouho odkládaná oprava silnice 43. Práce v úseku od Šebrova po Olešnici přinesou dopravní omezení. Objížďky se ještě řeší, píše deník. Česká armáda zkouší nové maskáče. Nový maskovací vzor MAT-21 v roce 2029 nahradí dosavadní vzor 95. Nová kamufláž navazuje na současný vzor tvarem skvrn na úboru, ale má upravené barvy k nynější krajině.
1: Sport.
3: Česká tenistka Linda Nosková slaví postup do svého premiérového osmifinále na newyorském US Open. V duelu třetího kola si úspěšně poradila s Ann Liovou a vítězný zápas jí podle jejich slov lehce připomněl letošní wimbledonské finále. V neděli se Linda utká s Ukrajinkou Martou Kostěukovou. A kdo na US Open končí? Je to Karolína Muchová a Jiří Lehečka.
1: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled i o víkendu.
1: Počasí.
4: Pranostika říká, že když je teplé září, tak se dobře ovoci i vínu daří. Víme, jak bude. O tomto víkendu se denní teploty mají pohybovat nejčastěji kolem 22. K tomu na Moravě dál počítáme s proměnlivou oblačností. A pršet už by nemělo. Jinak výhledově příští týden prý ještě čekáme tropické 30. Konkrétně by to mělo být v úterý.
1: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Ladíte Rádio Hana, možná vám právě hrajeme k pomalému víkendovému vstávání, možná k čištění zubů a tady se nabízí důležitá otázka lidstva. Patříte mezi skupinu lidí, která si kartáček nejdříve namočí a až potom na něj dá pastu, anebo dáváte pastu na suchý kartáček? Tohle je mezi mými tak kamarády taková věčná otázka, kterou rádi probíráme, stejně jako co nás asi čeká. Ale zrovna na to, co je před námi, vám na Rádiu Hana dokážeme odpovědět. Před námi jsou horoskopy s Martinou Kvítko.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Horoskopy pro dnešní den.
3: Berani, užívejte si letní vibe, než naplno vypukne podzimní schon. Víci, někdo blízký vám nabídne pomoc a porozumění. Blíženci, obyčejný víkend se najednou promění ve zcela jedinečný. Radci, vy zas kompletně změníte plány a díky tomu si vyčistíte hlavu. Lvi, snad všechno zvládnete levou zadní. Pany, zkuste se uklidnit a nikomu neskákejte do řeči. Váhy, naskytne se víc možností a každá vás navede jinam. Štíři, radujte se a sdílejte s okolím svou dobrou náladu. Střelci, s lidmi, co máte rádi, si vytvoříte ty nejhezčí vzpomínky. Kozorozi, dobře víte, co je v životě důležité. Vodnáři, když se něco povede, budete mít důvod k úsměvu. A co mi ryby, někdy stačí opravdu málo, aby se věci hnuly tím správným směrem.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.

0: nevíte, co s volným dnem? Na Rádio Haná pro vás máme hned několik tipů.
1: Rádio Haná. Kam vyrazit?
0: Zajít můžeme třeba na charitativní dobroběh s dobrým místem pro život. Pomůžeme, zaběháme si a nebo třeba zafandíme na olomouckém atleťáku od 13 hodin. Více informací najdeme na webu dobremístoproživot.cz.

0: program, může se pohodlně usadit v kině Přerovská hvězda. Dnes tam budou dávat animák Tom a Jerry, Kouzelný kompas, komedii Wellness Weekend a Dokonalý den a taky horor Insidious jsou mezi námi. Tak co? Co jste si z našich tipů vybrali právě vy?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Hana.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
7: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
8: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
1: Tady je Rádio Hana.

bojovat a necháme čas kolem nás ubrat.

0: To byla Liza Stansfield, Rádio Hana je tady s vámi i o víkendu. I když se dnešnímu dni říká neděle, my moc dobře víme, že děláte, že dneska spoustu z vás pustí se do úklidu, nebo už se dokonce do úklidu pustilo. Tak schválně, vynášeli jste tříděný odpad a kolik jste ho odnesli? Uklízení vám dál hraje Rádio Hana, kolega Lukáš se s vámi teď mrkne na to, jak jsou na tom Češi obecně s tříděním odpadu. Do 20 minut pro vás budeme mít taky naše zprávy.
1: Rádio Hana, životní styl.
2: Díky, že posloucháte. Představte si rozhlednu v olomoucké zoologické zahradě. Ne, zpátky, ta je malá. Představte si vysokou pecínskou rozhlednu v Praze. To pořád nestačí. Přesuneme se do Francie. Paříž. Eiffelova věž. Máte, vidíte ji? Super. A teď si představte 116 Eiffelovek vedle sebe. No, to je ono. Přesně tolik vážily vytříděné obaly, které v Česku za loňský rok zamířily k recyklaci nebo k energetickému využití. Dohromady přes 1 173 000 tun, tedy skutečně váha 116 Eiffelovek v přepočtu. Třídíte doma? My v rádiu taky. Podle webu jaktřídit.cz aktivně třídí 3/4 obyvatel Česka. A k recyklaci se podařilo přidat 8,70% obalových odpadů. Navíc jsme tím tříděním a recyklací ušetřili objem vody, který by dohromady naplnil přehrady Lipno a Vranov. Wow! Takže až příště půjdeme ke žlutému, modrému nebo zelenému konťasu, vzpomeňme si, že naše třídění má váhu 116 Eiffelovek a že šetří vodu v objemu Lipna i Vranova. Super pocit, co?
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v neděli ráno.
3: Rádio Hana.
1: Nejlepší.

Posloucháte Rádio Hana. Pro mnohé je nedělní ráno časem, kdy se dostávají včerejší večery. Někdo se ještě vrací z pařby, někdo už běží pro nedělní noviny a čerstvé rohlíky a samozřejmě venčení pejska je i v neděli důležité. Pro vás všechny hrajeme nejlepší hudební výběr. Pečlivě vybíráme ten nejlepší víkendový playlist a co si dáme po 8. hodině, to vám prozradíme právě teď. Hit za

0: zprávy, počasí a dopravní přehled. S námi je totiž máte dříve než ostatní, a to v 7 hodin a 55 minut.
1: Bude 8 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy. Pokutujte řidiče, kteří hazardují na přejezdu. Tak to vidí obyvatelé Střeně na Olomoucku. Jak píše deník, nedávno tu těsně unikl srážce s vlakem řidič, kterého sevřeli na přejezdu závory. Místní chtějí k přejezdu pokutovací kamery. Uvidíme, zda se jim to splní. Řidiči, dál rostou ceny pohonných hmot v Olomouckém kraji. Litr benzínu Natural 95 tu nyní kupujeme v průměru za 42,30. Před týdnem byla asi o 20 levnější. A o 10 na litru v Olomouckém kraji zdražila nafta na průměrných 45,90. Vláda už v pondělí projedná nový výpočet minimální mzdy pro následující 2 roky. Od ledna by si tak lidé s nejnižšími příjmy měli polepšit o 2500 korun na konečných 24 900 korun. Tato částka by měla nově odpovídat 44,6% průměrného výdělku.
1: Sport.
3: Fotbalisté olomoucké Sigmy si s chutí zastříleli a porazili pražské Bohemians s přehledem 3-0. O branky se postarali Barát, Sejk a svou první trefu v modrobílém dresu oslavila letní posila Marco Soldo. Brankář Jan Koutný si navíc v 7. ligovém kole připsal své první čisté konto v této sezóně.
1: Počasí.
0: Meteorologický podzim nám začal už 1. září, trvá totiž vždy 3 měsíce, tedy od začátku září až do konce listopadu. Odborníci tak mohou jednoduše porovnávat podzimní hodnoty, jako jsou například průměrné teploty, protože se každý rok jedná o stejné období. Podzim nám ale každý rok začíná vlastně dvakrát. Kromě meteorologického podzimu máme totiž ještě i astrologický, který odstartuje podzimní rovnodennost. Jeho začátek se každý rok mění a letos si na něj počkáme až do 23. září. V tuto dobu bude letos přibližně stejně dlouhý den i noc. Už teď se nám ale po létu dny krátí. Zatímco dnes budeme mít sluneční svit během dne 13 hodin a 11 minut, zítra už to bude o 4 minuty méně. Víme, jak se jezdí tady. S plným rozjezdem školního roku se výrazně zahustí provoz a městská policie proto v rámci bezpečnostní akce posiluje hlídky u přechodů pro chodce v blízkosti základních škol. Městští strážníci budou na nejvíce vytížených místech usměrňovat dopravu a pomáhat dětem s bezpečným přecházením silnice nejen zítra ráno, ale průběžně po celý rok. V ranní špičce tak v okolí školních zón počítáme s mírným zdržením a myslíme na to, že školáci mohou být po prázdninách ještě trochu rozptýlení a nedávat úplně pozor na provoz.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně.
2: Rádio
1: Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: pojďme se na chvíli přenést do roku 1972. Píše se 6. září a na dálnici D1 byl uveden do provozu první moravský úsek, a to od Kývalky po Brno západ, tedy přibližně 8 kilometrů. Dneska je to přesně 54 let. A jaké další příběhy dnešní datum přineslo, to už jsme pro vás zjistili v našem kalendáriu. Za 10 minut pro vás budeme mít taky několik super tipů, kam vyrazit ve volnou neděli.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Až dneska půjdete kolem nějaké cukrárny nebo zmrzlinárny, dejte si kávovou. Máme totiž 6. září.

vám v neděli 6. září slaví narozeniny. Na párty to rozjede fotbalový trenér Ivan Hašek, bývalý český reprezentant v běhu na lyžích Martin Jakš, ten má dokonce kulatiny, slaví 40. Svíčky z narozeninového dortu spoukne taky slovenský zpěvák Richard Miller nebo dabér a herec Bohdan Tůma. K svátku dnes popřejeme všem Boleslavům. Pro ty máme i takový malý dárek. U nás v rádiu jsme si pro ně společně s umělou inteligencí připravili speciální sváteční hymnu

0: Na Rádiu Hana pro vás i o víkendu máme přehled skvělých akcí. Pojďme se na to mrknout.
1: Rádio Hana. Kam vyrazit?
0: S dětmi můžeme vyrazit třeba do olomoucké pevnosti Poznání. V září tady mají hlavní roli houby. Podíváme se na ně očima chemiků, něco houbového si i sami vyrobíme a taky o houbách lecos zjistíme. Dokonce za nimi můžeme vyrazit i do vesmíru ve speciálním komentovaném programu Houbařů v průvodce galaxií i o víkendu v olomoucké pevnosti Poznání. Máme tu i něco pro dospělé. V Kroměříži se koná den otevřeného pivovaru. Dobré jídlo, komentovaná prohlídka i cymbálovka. To vše bude v prvním selském pivovárku v Kroměříži. Dál si užíváme taky lidový rok ve Velké Bystřici. Dneska se chystáme na velký festivalový gala program. Bude tady taky řemeslný rynek a dětský dvorek v Zámeckém parku. K tomu bohaté občerstvení a pouťové atrakce ve Velké Bystřici. Tak co? Co oslovilo vás?
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
1: Rádio Hana.
2: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
3: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? Ardo

0: oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
1: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.

0: nudit nebudeme. Hrajeme vám nejlepší hudební výběr, ale taky vám přinášíme spoustu tipů, kam vyrazit. Za moment už tady bude náš host, který pro vás má vymyšlený návrh výletu na kole. Prostě s námi si užijete i víkend s domácím relaxem při poslechu našeho parádního playlistu i aktivní den plný zážitků. Je to na vás. My jsme tady pro každého.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: V našem vysílání pokračujeme cyklový lety po střední Moravě. Tentokrát nás čeká trasa kousek od Olomouce, Svatý Kopeček, Pohořany, Údolí Bystřice. Na telefonu je opět Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Honzo, dobrý den, zdravím vás opět.
3: Já vás taky zdravím opět a zdravím i posluchače a cyklisty.
2: Budeme kousek od Olomouce. Jak náročná bude ta dnešní trasa? Odkud kam? Je to pohodový výlet nebo si dáme trochu do těla?
3: Dáme si dneska do těla, pojedeme do kopce, hodně do kopce, pojedeme z Velké Bystřice až na Svatý Kopeček, což je kopec jako blázer, a z kopečka pak už pojedeme po rovince, malu nahoru dolů do Jihové, a z Jihové sjíždíme dolů z kopečka, z velkého kopce, který se říká Strassgrund, a přijíždíme na Hrubku a z Hrubky pohodově po cyklostezkách až do Velké Bystřice zpátky.
2: Co všechno po cestě uvidíme a proč tahle oblast patří mezi nejhezčí cyklolokality v okolí hanácké metropole?
3: Tak Svatý Kopeček, zoo, Jihová, krásné výhledy, Hrubá voda, super pro děti, a i gastro, a pak krásná cyklostezka kolem řeky Bystřice až do Velké Bystřice. Všechno na pohodu.
2: A kde si můžeme na této cyklotrase naplánovat zastávky, které budou bavit i děti?
3: Určitě bych doporučil u Jihové střelecký areál, kde jsou pro děti atrakce, pak na Hrubé vodě i vodní hrádky, pak ve Velké Bystřici máme i pump track.
2: Čekala nás trasa kolem Svatého Kopečku, Pohořan i Údolí Bystřice. Doufám, že si to projedete s námi. Ve vysílání našeho rádia koordinátor cykloturistiky v našem kraji Honza Machovský. Děkujeme za inspiraci.
3: Pojďme se potkat v Mariánském údolí.

0: Neděle, to je parádní příležitost na to dopřát si snídaní, na kterou přes pracovní týden není čas třeba hemenex nebo palačinky. K tomu si můžeme taky v klidu vypít kávu nebo čaj z našeho oblíbeného hrníčku. Dneska prostě většina z nás nemusí nikam spěchat, tak si to společně užijeme. Pochoutky vám budeme servírovat i v našem streamu. Máme pro vás nejlepší hudební výběr a budeme ho hrát i po 9. hodině.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Čeká nás Soza a její paravany.
2: V paravanu dál stavíš svoje skrýše, plánuješ a buduješ a stejně víš, že dál.
0: Taky třeba Lenka.

0: V neděli, teď už je před námi naše zpravodajství, tak jdeme na to. Je 8 hodin a 55 minut.
1: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Máme tu pro vás další informace. Parkoviště v Libušině ulici v Olomouci projde úpravou. U autobusové zastávky civilní obrana vznikne 23 nových stání a buňka pro řidiče autobusů. Práce začnou v pondělí a potrvají 2 měsíce. Vyžádají si posun zastávky. Kdo jezdí vlakem mezi Olomoucí a Prostějovem, toho čeká cestování náhradní autobusovou dopravou. Příští týden tu bude od pondělí do čtvrtka železniční výluka kvůli opravě a údržbě trati. Výluka začne v pondělí 7. září v 8 hodin ráno. Píše o tom Report.cz. Plánujete podzimní dovolenou v Evropě, abyste se vyhnuli úmornému horku a ušetřili peníze? Dejte si pozor, protože hoteliéři v evropských metropolích kvůli obrovskému zájmu po létě naopak zdražují. Dobrou zprávou ale je, že alespoň letenky po prázdninách tradičně zlevňují, takže se tam pořád dá najít nějaká ta úspora.
1: Sport.
3: Držitel zlatého míče z roku 2018 Luka Modrič nekončí a za chorvatskou reprezentaci bude hrát i ve svých 41 letech. Už na konci září ho navíc uvidíme přímo v Praze. Chorvaté totiž budou vůbec prvním soupeřem našich fotbalistů v Lize národů.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Pondělí nám začne polojasně. Během dne nám ale začnou na obloze mraky přibývat, na oblačno až zataženo. Zcela výjimečně nám může i slabě zapršet. Podle meteorologů by ale nemělo spadnout více než 1 mm srážek. Nejvyšší teploty by v pondělí měly dosáhnout 20 až 24 stupňů. V úterý nás čeká nejteplejší den týdne. Očekáváme slunečné počasí a teplotní maxima na 25 až 30 stupních. Biozátěž bychom na začátku následujícího týdne měli mít na prvním, tedy nejlepším stupni. Víme, jak se jezdí tady. Máte namířeno autem do Olomouce? Přinášíme rychlý parkovací servis. Podle posledních průzkumů je i v denní špičce v placené zóně volných přes 500 míst. Nejplněji bývá přímo v centru a u třídy spojenců, kde bývá často téměř obsazeno. Máme pro vás ale tip, pokud se chcete vyhnout kroužení v ulicích. Odstavte auto na volnějších plochách u bývalého autobusového nádraží nebo u Husova sboru. Hladké parkování přeje Rádio Hana.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Víkend společně.
5: Nejlepší hudební výběr. Dneska

0: Ladíte Rádio Hana i na začátku září. Tohle období a návrat do školních lavic bývá po prázdninách pro děti i rodiče pořádná změna. Odborníci ale radí hlavně klid a žádnou paniku. Do režimu je nejlepší neskakovat postupně. Pomalu si srovnat čas usínání a vstávání a rozložit si povinnosti do menších kroků. Platí to hlavně pro deváťáky a maturanty, od kterých nikdo nechce, aby uměli všechno hned v prvním týdnu. Dopřejte si všichni čas na rozjezd, budujte pohodu doma a nenechte si začátek školního roku zkazit zbytečným stresem. Dnes je třeba víkendový den, tak si ho nechte volný a pořádně si ho užijte. Třeba ve společnosti Rádia Hana a nejlepšího hudebního výběru. Za chvíli třeba Sluza.
1: Rádio Hana.

0: Na Rádio Haná máme další várku typů, co dneska podniknout.
1: Rádio Haná.
2: Kam vyrazit?
0: V neděli se nevaří, zajdeme raději na dobré jídlo a pití do olomouckého Rozária, kde pokračuje festivalová série Chutě kraje. Mezi růžemi nás zítra čekají dobroty od farmářů i z prestižních restaurací. Najdeme tady stánky třeba olomouckého Telegrafu, Bystra Paulus, Sushi Hubu, Lom...

0: pořád tady zhlédneme taky nového Spidermana nebo japonské historické drama Samuraj a vězeň. Tak co? Dobré jídlo nebo kino? Co si dneska vyberete vy? Nebo zkusíte stihnout obojí?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Haná.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
5: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
6: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
5: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
5: No, to určitě.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitý v CZ.
8: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
9: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
10: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
11: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání CZ.
1: Rádio Haná.

0: My nechce tančit, my na Rádio Hana vás chceme bavit a vy chcete poslouchat rádio, které vás nebude nudit, tak jsme si s naším vysíláním všichni přišli na své. Před námi jsou tradičně víkendoví furtovníci, kteří nám pěkně v hanáčtině poví, kam nás můžou vzít tentokrát na výlet. Po nich opět nejlepší hudební výběr, třeba Bruno Mars nebo Madonna. Tak nás laďte dál, společně si užíváme příjemný nedělní den.
1: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
2: Kde byste chlapi doma oznámile, že jdete kvůli božci do hospode a ještě to sváděle na nás, asi byste se ze zlou potázali. Ale my vás za božko dneska fakt vezmem a k tému všecky moje potřeba to vzít přes lokál. Bodem po ní pátrat v Přáslavicách. Tak je totiž pokřtěná rozhledna, která jak styčený prst všeckým štamgastům trčí nad hospodou ve sportovním areálu. Byla otevřená na podzem roku 2009 a svoje jméno dostala po mamince pana staroste. Rozhledna je vysoká 21 metrů a na ochoz musíte zdolat 82 schodů. A proč je potřeba kvůlevá božce se zastavit o vyčepo? Tam totiž nafasujete od ní klíček, takže je logicky, že se tam dostanete jenom, když je otevřený. Za ten výhled z Přáslavické božky to ale stojí.
1: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná.
3: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

0: Na Rádiu Hana vám budeme i v další hodince hrát nejlepší hudební výběr. Kromě toho otevíráme ale náš rádiový jukebox a do 12 hodin budeme hrát písničky na přání a vysílat vaše vzkazy. Napsat nám můžete pod příspěvek do komentářů na Facebooku, na e-mail nebo třeba na WhatsApp. Dál nám pojede taky nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Těšíme se třeba na Xyndla X.

0: dříve než ostatní je 9 hodin a 55 minut.
1: Bude 10 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Děkujeme, že nás posloucháte. Nová základka bude v Olomouci. Vznikne v budově Hanáckých kasáren v centru města. Půjde o soukromou základní školu pro 144 žáků. Přestavba bývalých kanceláří v budově, kterou koupil soukromý investor, má být hotová do konce příštího roku. Registrační poplatky pro motocykly plánuje od roku 2027 zvýšit ministerstvo dopravy, a to více než na dvojnásobek. Za přihlášení nebo převod stroje do 50 kubíků majitelé zaplatí místo 300 korun nově 800. Poplatky vzrostou i u silnějších kubatur motocyklů, a to ze současných 500 na 800 korun, čímž se sjednotí s částkou za osobní auta. Získané finance mají pokrýt náklady na digitalizaci registru vozidel, píše o tom Deník. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před novou vlnou podvodů zaměřených na seniory. Podvodníci posílají falešné e-maily o zvýšení penze nebo doplatku a následně po telefonu lákají z lidí přihlašovací údaje do internetového bankovnictví. Úřad zdůrazňuje, že po nikom bankovní údaje ani instalace aplikací po telefonu nikdy nepožaduje. Pokud podobnou zprávu dostanete, na výzvy nereagujte a v případě pochybností ihned kontaktujte svou banku nebo policii.
1: Sport.
3: 20-letá tenistka Nikola Bartuňková svůj boj o premiérové grandslamové osmifinále na US Open bohužel do vítězného konce nedotáhla. Ve třetím kole nestačila na nasazenou pětku Rusku Miru Andrejevovou, které podlehla po setech 2-6 a 6-7. S prestižním newyorským turnajem se tak česká naděje pro tentokrát loučí.
1: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled i v neděli.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Po dnešní hlavně šedivé a oblačné neděli nám k večeru začnou mraky z oblohy trochu ubývat. Slunce nám dneska zapadne v 19 hodin a 26 minut. Před námi je pak jasná až polojasná noc.

0: pauze mohli začít objevovat mraky. Víme, jak se jezdí tady. Uzavřenou cyklostezku máme na Olomoucku na trase mezi odbočkou na jezero Poděbrady a Horkou nad Moravou. Probíhá tady rozšíření, omezení by mělo trvat až do poloviny prosince. Řidiči, pokud si budete chtít po cestě odpočinout, připomínáme, že na odpočívce na D1 před exitem Vyškov Západ ve směru od Kroměříže to bohužel nepůjde. Parkování je tady uzavřeno a to ještě do 20. září. Parkovací plochy jsou uzavřené taky v Prostějově. Konkrétně se jedná o místa mezi ulicemi Komenského a Volkrova, na ulicích Křížkovského a Lutínova a parkovací plochu před budovou Společenského domu. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Rádio Hana.
1: A Jukebox.
2: Rádio.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Na Rádiu Hana máme otevřený náš jukebox a vyřizujeme vaše vzkazy. Vítězslav posílá zářivý pozdrav z jihomoravské metropole z Brna. Posílá fotku, že tam rybaří, tak přejeme, ať berou. Srdečné přání, krásné neděle a pozdrav přišel taky z Běleckého Mlýna, kde si užívají pohodové dopoledne a Filip už má pro dnešek splněno to nejdůležitější. Hlásí, že má po vydatné snídani, stejně tak i jeho andulky. Tak si dál užíváme neděli a vy se můžete pochlubit taky na našem Facebooku, co dneska děláte, my vás třeba pozdravíme.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Posloucháte Rádio Hana, jestli vám k nedělnímu vaření a bublání hrnců chybí ta jedna vaše oblíbená písnička, stačí zvednout telefon a my vám ji zahrajeme. Až do 12 hodin držíte kormidlo playlistu právě vy. Napište nám na e-mail, Facebook nebo na WhatsApp, co vám má usnadnit krájení cibulky, nebo rovnou zvedněte telefon a zavolejte do studia na 585-225-588. Hrajeme na přání a předáváme vaše vzkazy.
1: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo.
3: iPhone 17.
4: Laserové projekty.

0: www.fortuna-chce.cz.
1: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
2: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
1: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
2: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
1: Vstupenky na smsticket.cz.
2: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Rádio Hana
7: a Jukebox.

Hraje vám Rádio Haná, náš rádiový jukebox je v plném proudu. Posíláte nám pozdrav pro Moniku, která prý potřebuje pořádně podpořit před zítřejším pracovním dnem. Hrajeme taky pro tým kuchařů z kuchyní, které připravují dobroty na dnešní akci Chutě kraje v Olomouckém rozáriu. Ať vám jde ta práce pěkně od ruky. No a nejlepší hudební výběr posíláme dneska taky všem Boleslavům, kteří mají svátek. Z našich posluchačů třeba konkrétně Boleslavu Komendovi. Příště můžeme pozdravit vás, stačí, když se nám ozvete. Rádio Haná.

0: je menej.
1: Posloucháte Rádio Hná, pod naším facebookovým příspěvkem nám píšete, co máte dneska v plánu. Kdybyste ale náhodou ještě neměli jasno, máme tady pro vás několik tipů, kam vyrazit.
2: Rádio Hná
3: a Jukebox.
2: Rádio Hná,
3: kam vyrazit.
1: Na našem rádiu pro vás máme každý den přehled super akcí, které stojí za to. A dnešní neděle není výjimkou. Pojďme se na to mrknout. S dětmi můžeme vyrazit třeba do olomoucké pevnosti Poznání. V září tady mají hlavní roli houby. Podíváme se na ně očima chemiků, něco houbového si i sami vyrobíme a taky o houbách lecos zjistíme. Dokonce za nimi můžeme vyrazit i do vesmíru ve speciálním komentovaném programu Houbařů v průvodce galaxií. I o víkendu v olomoucké pevnosti Poznání.

otevřeného pivovaru. Dobré jídlo, komentovaná prohlídka i cymbálovka, to vše bude až do 20 hodin v prvním selském pivovárku v Kroměříži. Prosinice nás zase lákají na hudební odpoledne. Bude tady poezie Lenky Jirků a k tomu hudební doprovod Petra Stojana a jeho bandu. Od 16 hodin v muzeu prosinice.

0: 6. října. Tak co, kam vyrazíte vy?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Akce@radiohana.cz

0: distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
1: Rádio Hana.

0: Na rádiu Hana stále rozjíždíme náš rádiový jukebox, hrajeme na přání a vyřizujeme vaše vzkazy. Milunka se odpoledne chystá s kamarádkami Jarkou a Miroslavou do olomouckého Rozária na vyhlášenou gastronomickou akci Chutě kraje, na kterou jsme vás mimochodem taky zvali. Tomáš Zdražil si plánuje nedělní odpoledne zpříjemnit procházkou na čerstvém vzduchu a Jindra chválí dopravní zprávy v našem vysílání, které mu pomáhají na silnicích. Všem vám přejeme pohodovou neděli.
1: Tohle je rád.

0: Na Rádiu Hana vám hrajeme non-stop a to i před 12. 11. hodinou v neděli. Ať už nás posloucháte u vaření, u nedělního oběda na cestách nebo třeba z gauče při víkendové pohodě, hrajeme pro vás. I v další hodince pro vás máme nachystaný hit za hitem. Pojďme se mrknout na malou ochutnávku.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Krištof s Dominikou Aládžou nám přinesou půlnoční hřích. Těšíme se taky na Bee Gees. A nebo třeba Miley Cyrus. Máme nové pecky, lety, prověřené hity i české písničky. U nás si na své přijde každý. A to i ten, co chce pravidelně dostávat aktuální informace. Posíláme vám naše zprávy. S námi je máte dříve než ostatní. 10 hodin a 56 minut.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Co pak se děje, to vám povíme právě teď. Policie na Olomoucku vyšetřuje sérii brutálních napadení dětí a mladistvých. Podle informací Mladé fronty dnes má útoky na svědomí skupina přespolních mladíků, která objíždí vesnické zábavy a napadá osamocené oběti. K incidentům došlo například ve Slatinicích, náměšti na Hané nebo v Drahanovicích. Jeden z napadených chlapců skončil v olomoucké fakultní nemocnici s těžkými zraněními v obličeji. Kriminalisté už případy intenzivně prověřují, vzhledem k věku poškozených, ale zatím nechtějí poskytovat podrobnější informace. Základní škola na náměstí 9. května v Boskovicích má za sebou první etapu velké proměny svého areálu. Děti se mohou těšit na zbrusu nové hřiště a venkovní učebnu, která parádně oživí jejich výuku i volný čas. Odpoledne se navíc tento moderní prostor otevírá i široké veřejnosti, takže si novinky může vyzkoušet každý. Proměna bývalé železniční vlečky ve Valašském Meziříčí změní se v nový volnočasový areál. Město na pozemku u nádraží plánuje vybudovat moderní skatepark, parkourové hřiště a zázemí pro rodiny. Stavba má začít příští rok.
1: Hlas lidu.
4: Kdyby se v srpnu konaly volby do sněmovny, jak pak by to dopadlo? To zjišťoval mezi tisícovkou voličů průzkum Kantar. Vyhrálo by hnutí ANO se 30,5% hlasů, druhé by bylo hnutí STAN se 17%, třetí ODS 15,5%, do sněmovny by se dostali také Piráti s 8,5%, SPD 6,5% a ještě motoristé s 5%.
1: Sport.
4: Pražskou Grand Prix v běhu na 10 kilometrů ovládl španělský favorit Rodrigue Quizera. K vítězství mu ale pomohla kuriozní chyba dosud vedoucího Keňana Viktora Kipruta, který těsně před cílem špatně odbočil. Zmátlo ho totiž doprovodné vozidlo, za kterým se omylem vydal a přišel tak o jasný triumf.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Později odpoledne a k večeru očekáváme, že nám začne oblačnost z nebe ubývat. Nejvyšší teploty dnes hlásí 19 až 22 stupňů. Na horách naměříme 12 až 16 stupňů. Vítr fouká mírný, severozápadní. Večer nám pak zeslábne. Zítra čekáme hlavně oblačno, místy i zataženo. Teplotní maxima se vyšplhají k 23 stupňům. Pokud dnes vyrážíte na procházku podél vody, nemusíte se bát velkého poštípání od komárů. Jejich aktivita je po celé republice podle odborníků nepatrná.

0: A nebo třeba Šternberská v Týnečku. Tachometr si kontrolujeme taky na silnici mezi Lipníkem a Hranicemi. Na úrovni Slavíče tady číhá stacionární radar. V Přerově zpomalíme na ulici U silnice při vjezdu do Lísek. Ve Šternberku si rychlosti pohlídáme v ulicích Olomoucká, u Kauflandu a taky Jívavská. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
3: Rádio Hana
1: a Jukebox.
3: Rádio.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hná vám stále přináší jukebox, hrajeme na přání a vyřizujeme vaše vzkazy. Pojďme na to. Jaroslav má pro dnešní neděli naprosto jasný plán, po včerejší náročné akci potřebuje pořádně zregenerovat a bude celý den odpočívat. Pavla se zatím otáčí v kuchyni u plotny a odpoledne čeká akční program na cvičáku s jím čtyřnohým miláčkem. Až do 12 hodin rozjíždíme náš rádiový jukebox, i vás můžeme pozdravit, stačí se nám ozvat.
1: Rádio Hná.
2: Přejeme dopoledne.

0: Nedělní pohoda, skvělá nálada a k tomu otevřený jukebox na rádiu Hana. Až do 12 hodin máte hudbu ve svých rukách vy. Taky vyřizujeme vaše vzkazy. Ozvěte se nám, nechte si zahrát písničku, co vám zvedne náladu. Napsat si o ní můžete na e-mail nebo přes WhatsApp. A jestli nám to chcete říct osobně, zavolejte nám rovnou do studia na číslo 585-225-588. Těšíme se na vaše vzkazy i oblíbené pecky.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. září bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Naleďte si nás. Facebook Rádia Hana. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
2: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu?

0: exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
1: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Floře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
2: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
3: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
4: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
2: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
3: No, to určitě.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým I a dvojitým V, CZ.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
7: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
8: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Rádio Hana
11: a Jukebox.

0: Zara Larsson na rádiu Hana, vám v rámci Jukeboxu hrajeme na přání a taky vyřizujeme vaše vzkazy. Eva nám posílá nedělní pozdrav z malé vesničky Albrechtice, kde teď narychlo chystá oběd, protože ji odpoledne čeká pracovní směna. A Miška hlásí se špetkou nedělní únavy, že dnešek zatím vypadá nic moc. A posílá nám fotku z nemocnice. Přejeme brzké uzdravení a pro lepší náladu posíláme další várku nejlepšího hudebního výběru. Za chvíli třeba Jana Kirchner.
1: Rádio Hana.

0: I v neděli je tady s vámi Rádio Hana. Možná se někteří z vás dnes chystají na výlet nebo třeba na výšku autem. Pokud si náhodou půjčujete auto třeba od rodičů, přátel nebo z půjčovny, nebo máte třeba nové auto, na které ještě nejste úplně zvyklí, máme tady pro vás jeden takový malý tip, jak si zpříjemnit tankování. Do 20 minut pro vás máme taky naše zprávy.
1: Rádio Hana. Životní styl.
2: Jste levičáci nebo pravičáci? Ne. S politikou to nemá nic společného. Zeptáme se tedy tím pádem jinak. Zasouváte to zleva nebo spíš zprava? Taky ne, dobře, ještě jednodušeji. Na které straně auta máte víčko nádrže? To je ta správná otázka. Když auta častěji střídáte nebo jezdíte půjčeným vozem, snadno na to zapomenete. A potom u čerpací stanice zastavíme u špatného stojanu, musíme přejíždět a nebo natahovat hadici přes celé auto. I takové situace už jsme viděli. Přitom stačí jedna malá vychytávka. Podívejte se, když sedíte v autě za volantem, na ukazatel paliva na přístrojové desce. Vedle symbolu čerpacího stojanu bývá buď taková malá šipka anebo trojúhelníček. Ukazuje doleva? Pak víčko hledejte vlevo. Pokud ukazuje doprava, tankujete. To je zpráva, jednoduché. Hned to zkontrolujte a dejte nám vědět, jestli jste tuhle vychytávku věděli.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v neděli. Rádio Hana.

Pořád ještě do 12 hodin běží náš jukebox, vyřizujeme vaše vzkazy. Jak se dneska mají naši posluchači, s vás ptáme na našem Facebooku, vy nám odpovídáte. Daniela se s rodinou vrátila v 1:30 v noci od moře, takže čeká přistání do reality. Rychlý nákup školních potřeb na zítra a velký prací maraton. Martina stráví neděli poctivě v práci. Z Velké u hranic na Moravě zdraví Dana, která tráví dnešní den s celou rodinou u tradičního vaření domácích trnkových povidel. A máme tu i jednu písničku na přání od Libora. Ten přeje všemu posluchačům pěkný den a pro dobrou náladu nám posílá písničku Obyčejný.

0: 12. hodinou nám dohráli a jejich song už před 12. hodinou posloucháte Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr vám ale budeme hrát i po 12. hodině. Pojďme se mrknout, co pro vás máme.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Lucie Bílá nám přinese dobrý kafe.
3: Už nechci

0: aktuality, počasí a doprava. U nás si přijde na své úplně každý, i ten, co chce aktuální informace dříve než ostatní. Posíláme vám je v 11 hodin a 54 minut.
1: Bude 12 hodin.
2: Hezké poledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy. Pokutujte řidiče, kteří hazardují na přejezdu. Tak to vidí obyvatelé Střeně na Olomoucku. Jak píše deník, nedávno tu těsně unikl srážce s vlakem řidič, kterého sevřeli na přejezdu závory. Místní chtějí k přejezdu pokutovací kamery. Uvidíme, zda se jim to splní. Řidiči, dál rostou ceny pohonných hmot v Olomouckém kraji. Litr benzínu Natural 95 tu nyní kupujeme v průměru za 42,30. Před týdnem byla asi o 20 levnější. A o 10 na litru v Olomouckém kraji zdražila nafta na průměrných 45,90. Vláda už v pondělí projedná nový výpočet minimální mzdy pro následující 2 roky. Od ledna by si tak lidé s nejnižšími příjmy měli polepšit o 2500 korun na konečných 24 900 korun. Tato částka by měla nově odpovídat 44,6% průměrného výdělku.
1: Sport.
3: Fotbalisté olomoucké Sigmy si s chutí zastříleli a porazili pražské Bohemians s přehledem 3-0. O branky se postarali Barát, Sejk a svou první trefu v modrobílém dresu oslavila letní posila Marco Soldo. Brankář Jan Koutný si navíc v 7. ligovém kole připsal své první čisté konto v této sezóně.
1: Počasí.
0: Meteorologický podzim nám začal už 1. září, trvá totiž vždy 3 měsíce, tedy od začátku září až do konce listopadu. Odborníci tak mohou jednoduše porovnávat podzimní hodnoty, jako jsou například průměrné teploty, protože se každý rok jedná o stejné období. Podzim nám ale každý rok začíná vlastně dvakrát. Kromě meteorologického podzimu máme totiž ještě i astrologický, který odstartuje podzimní rovnodennost. Jeho začátek se každý rok mění a letos si na něj počkáme až do 23. září. V tuto dobu bude letos přibližně stejně dlouhý den i noc. Už teď se nám ale po létu dny krátí. Zatímco dnes budeme mít sluneční svit během dne 13 hodin a 11 minut, zítra už to bude o 4 minuty méně. Víme, jak se jezdí tady. S plným rozjezdem školního roku se výrazně zahustí provoz a městská policie proto v rámci bezpečnostní akce posiluje hlídky u přechodů pro chodce v blízkosti základních škol. Městští strážníci budou na nejvíce vytížených místech usměrňovat dopravu a pomáhat dětem s bezpečným přecházením silnice nejen zítra ráno, ale průběžně po celý rok. V ranní špičce tak v okolí školních zón počítáme s mírným zdržením a myslíme na to, že školáci mohou být po prázdninách ještě trochu rozptýlení a nedávat úplně pozor na provoz.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně.
2: Rádio.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: zkoumáme kalendář. Dozvíš se, kdo dnes slaví svátek, jaké slavné osobnosti mají narozeniny a čím je dnešní datum výjimečné. Přeju ti dobrou chuť k obědu i krásný zbytek svátečního dne. Tady je další poctivá porce hudby.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak. Ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
5: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.

Dnes si totiž připomínáme i Světový den vousů. A kdo nám v neděli 6. září slaví narozeniny? Na párty to rozjede fotbalový trenér Ivan Hašek, bývalý český reprezentant v běhu na lyžích Martin Jakš, ten má dokonce kulatiny, slaví 40. Svíčky z narozeninového dortu sfoukne taky slovenský zpěvák Richard Miller nebo dabér a herec Bohdan Tůma. K svátku dnes popřejeme všem Boleslavům. Pro ty máme i takový malý dárek. U nás v rádiu jsme si pro ně společně s umělou inteligencí připravili speciální sváteční hymnu jenom pro ně. Boleslavové, tohle.

0: Máme tu pro vás další informace. Parkoviště v Libušině ulici v Olomouci projde úpravou. U autobusové zastávky civilní obrana vznikne 23 nových stání a buňka pro řidiče autobusů. Práce začnou v pondělí a potrvají 2 měsíce. Vyžádají si posun zastávky. Kdo jezdí vlakem mezi Olomoucí a Prostějovem, toho čeká cestování náhradní autobusovou dopravou. Příští týden tu bude od pondělí do čtvrtka železniční výluka kvůli opravě a údržbě trati. Výluka začne v pondělí 7. září v 8 hodin ráno. Píše o tom Report.cz. Plánujete podzimní dovolenou v Evropě, abyste se vyhnuli úmornému horku a ušetřili peníze? Dejte si pozor, protože hoteliéři v evropských metropolích kvůli obrovskému zájmu po létě naopak zdražují. Dobrou zprávou ale je, že alespoň letenky po prázdninách tradičně zlevňují, takže se tam pořád dá najít nějaká ta úspora. Sport. Držitel zlatého míče z roku 2018 Luka Modrič nekončí a za chorvatskou reprezentaci bude hrát i ve svých 41 letech. Už na konci září ho navíc uvidíme přímo v Praze. Chorvaté totiž budou vůbec prvním soupeřem našich fotbalistů v Lize národů.
1: Počasí. Víme, jak bude. Pondělí nám začne polojasně. Během dne nám ale začnou na obloze mraky přibývat, na oblačno až zataženo. Zcela výjimečně nám může i slabě zapršet. Podle meteorologů by ale nemělo spadnout více než 1 mm srážek. Nejvyšší teploty by v pondělí měly dosáhnout 20 až 24 stupňů. V úterý nás čeká nejteplejší den týdne. Očekáváme slunečné počasí a teplotní maxima na 25 až 30 stupních. Biozátěž bychom na začátku následujícího týdne měli mít na prvním, tedy nejlepším stupni. Víme, jak se jezdí tady. Máte namířeno autem do Olomouce? Přinášíme rychlý parkovací servis. Podle posledních průzkumů je i v denní špičce v placené zóně volných přes 500 míst. Nejplněji bývá přímo v centru a u třídy spojenců, kde bývá často téměř obsazeno. Máme pro vás ale tip, pokud se chcete vyhnout kroužení v ulicích. Odstavte auto na volnějších plochách u bývalého autobusového nádraží nebo u Husova sboru. Hladké parkování přeje Rádio Haná.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
4: Víkend společně.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v neděli odpoledne.
1: Je bezvadné, že jsi u svého přijímače i během nedělního poledne. Díky za tvou přízeň. Už za chvíli k nám do studia pozveme hosta, se kterým probereme další zajímavé téma. Přeju ti, ať ti neděle utíká přesně v takovém tempu, jaké si přeješ. Dál tě provázíme nejlepší muzikou, tak zůstaň s námi.
2: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. září bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Naleďte si nás. Rádio Hana.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohana.cz.
3: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
4: Auto Kubíček. Vždy něco navíc. Auto Kubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
5: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
6: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
5: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
6: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
5: Vstupenky na smsticket.cz.
6: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
8: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nokturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
13: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
14: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
15: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
14: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
13: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
14: No, to určitě.
16: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
17: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání CZ.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Díky, že nás ladíte. Víte, kdy do moravských kin přichází nové filmy? Pravidelně každý čtvrtek. A o čem kinaři nejvíc mluví po prázdninách v tomto týdnu a jaké jsou novinky? Za filmové experty u mikrofonu Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema Olomouc. Radku, zdravíme tě.
2: Dobrý den, milí posluchači. Ahoj, Lukáši. Léto sice pořád ještě běží, ale prázdniny nám skončily. Bohužel. Očima kinaře bych taky řekl bohužel, protože letošní prázdniny navštívilo kina opravdu hodně diváků. Jen film Spider-Man z Bruce Nový den a Odyssey uvidělo dohromady víc jak milion lidí. A zájem o tyto filmy zdaleka nekončí. Co taky nekončí, je nabídka nových premiér. Již tento týden zažijete v kině Dokonalý den. To je název nového českého filmu s Vladimírem Polívkou a Kateřinou Marií Fialovou.
3: Kam jedeš? Ano.
4: Do Berlína.
3: Kde máš kluka?
4: Nemám.
2: Ti zažijí díky náhodnému setkání ve vlaku dokonale spontánní den, který ale jednou skončit musí. A oba postupně zjišťují, že by takových dní spolu chtěli zažít více.
4: Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
2: Připravte se na vtipnou romantickou oddechovku.
5: Co se ti stalo?
6: A mám na předním skle rozmáznutou včelu.
5: Ale no tak, přestaň fňukat.
2: Víte, že od premiéry ikonické pohádky Auta uběhlo již 20 let? Neznám nikoho, kdo by tento animák s bleskem McQueenem a burákem neznal. A protože je tomu právě 20 let, rozhodli se tvůrci, že na týden film vrátí do kin.
6: Ty kraxna!
2: Máte tak jedinečnou možnost zazpomínat nebo dát šanci dětem, které pochopitelně v roce 2006 film v kině vidět nemohli.
6: Něco ti povím, synku. Jel bych i 10 kiláků s rozbitým předním sklem, jen abych viděl tenhle biják.
2: 8 nohou a milion followerů. Zní to jako popis nějakého úspěšného influencera. Je to ale název velmi specifického filmu, který žánrově kombinuje horor a komedii. A rozhodně to není nic pro ty, co nemají rádi pavouky. Influencers to
7: loom shit. Not joining the party?
4: I'm not in the party.
8: I'm guessing you didn't come just to see me.
2: Skupina VIP influencerů se totiž sejde na tropickém ostrově při příležitosti otevření luxusního rezortu a užívají si tyrkysové moře, bílé pláže a koktejly u bazénu, dokud se neobjeví první černý vetřelec a po něm hned miliony dalších. Kdo zveřejní poslední příspěvek?
1: Doufám, že my. Romantická česká oddechovka Dokonalý den, návrat animáku Auta i hororová komedie 8 nohou a milion followerů jsou nové filmy v moravských kinech na první zářijový týden. Za filmové experty je odhaluje Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Díky za to.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a všem posluchačům přeji hezký den.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana.

0: hromadě CDček?
1: Každý den složitě sestavovat playlisty na telefonu.
0: Otáčet tam a zpátky gramodesky.
1: Hledat ztracené minidisky.
0: A nebo oprášit starý magneťák ze skříně. Pokud tedy vůbec víte, jak taková věc vypadá.
1: Ale vy jste dali přednost rádiu. Protože

0: čekujeme. Bude 14 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Děkujeme, že nás posloucháte. Nová základka bude v Olomouci. Vznikne v budově Hanáckých kasáren v centru města. Půjde o soukromou základní školu pro 144 žáků. Přestavba bývalých kanceláří v budově, kterou koupil soukromý investor, má být hotová do konce příštího roku. Registrační poplatky pro motocykly plánuje od roku 2027 zvýšit ministerstvo dopravy, a to více než na dvojnásobek. Za přihlášení nebo převod stroje do 50 kubíků majitelé zaplatí místo 300 korun nově 800. Poplatky vzrostou i u silnějších kubatur motocyklů, a to ze současných 500 na 800 korun, čímž se sjednotí s částkou za osobní auta. Získané finance mají pokrýt náklady na digitalizaci registru vozidel, píše o tom Deník. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před novou vlnou podvodů zaměřených na seniory. Podvodníci posílají falešné e-maily o zvýšení penze nebo doplatku a následně po telefonu lákají z lidí přihlašovací údaje do internetového bankovnictví. Úřad zdůrazňuje, že po nikom bankovní údaje ani instalace aplikací po telefonu nikdy nepožaduje. Pokud podobnou zprávu dostanete, na výzvy nereagujte a v případě pochybností ihned kontaktujte svou banku nebo policii.
0: Sport.
2: 20-letá tenistka Nikola Bartuňková svůj boj o premiérové grandslamové osmifinále na US Open bohužel do vítězného konce nedotáhla. Ve třetím kole nestačila na nasazenou pětku Rusku Miru Andrejevovou, které podlehla po setech 2-6 a 6-7. S prestižním newyorským turnajem se tak česká naděje pro tentokrát loučí.
0: Rádio Hana. S námi máte přehled
1: i o víkendu.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. K večeru začnou mraky z oblohy trochu ubývat. Slunce nám dneska zapadne v 19 hodin a 26.

0: 6 stupňům. Na horách můžeme naměřit dokonce i jen 4 stupně. K ránu by se nám opět na obloze mohly začít objevovat mraky. Víme, jak se jezdí tady. Uzavřenou cyklostezku máme na Olomoucku na trase mezi odbočkou na jezero Poděbrady a Horkou nad Moravou. Probíhá tady rozšíření, omezení by mělo trvat až do poloviny prosince. Řidiči, pokud si budete chtít po cestě odpočinout, připomínáme, že na odpočívce na D1 před exitem Vyškov Západ ve směru od Kroměříže to bohužel nepůjde. Parkování je tady uzavřeno a to ještě do 20. září. Parkovací plochy jsou uzavřené taky v Prostějově. Konkrétně se jedná o místa mezi ulicemi Komenského a Volkrova, na ulicích Křížkovského a Lutínova a parkovací plochu před budovou Společenského domu. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: mluví a co hýbe naším regionem. Přeju ti odpoledne plné úsměvu a pohodového odpočinku. Pokračujeme v jízdě s těmi nejlepšími hity.
1: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu.

0: až do 8. září. Kaufland.
1: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
2: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
4: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
5: Nejlepší hudební výběr. Rádio.

0: čem se píše?
1: Na našem rádiu sledujeme regionální weby a zpravodajství. Víme, o čem se píše. Šumperk rozhýbává školáky. Do prvních tříd tam míří celorepublikoví trenéři ve škole. Děti si v hodinách tělocviku vyzkoušejí různé sporty v měsíčních blocích a dostanou šanci poznat, co je baví bez tlaku na výkony. Informuje Report.cz. Olomoucký sloup Nejsvětější Trojice se po 2,5 letech konečně zbavil lešení. 32 metrů vysoký barokní klenot na Horním náměstí prošel velkou obnovou za 33 milionů korun. Lidé už obdivují zrestaurované sochy, i když kolem paty památky ještě pár měsíců zůstane zábrana. Píše Olomouc.

0: DJ i tvořivé dílny pro děti. Vše podstatné přináší Přerovský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
1: Víme, o čem se píše.
2: Rádio Hana.
1: Rádio Hana.

Já vám teda něco řeknu. Hanáci, to jsou nároční posluchači. Co nároční? Úplně ti nejvíc nároční posluchači, jaký vůbec znám. Jsou vděční a také věrní. Nemusí ho poslouchat nějaký pražáke nebo té různý kopie čeho se. My jsme tady doma a tady se poslouchá Haná a tak to prostě je. Chtěl jsem říct, že Rádio Haná je nejposlouchanější regionální rádio v tímto našim kraju. A tak jsem vám chtěl aj já, Pepin z Hané, tady pěkně poděkovat a pochválit vás. Já?

0: Co pak se děje, to vám povíme právě teď.
1: Policie na Olomoucku vyšetřuje sérii brutálních napadení dětí a mladistvých. Podle informací Mladé fronty dnes má útoky na svědomí skupina přespolních mladíků, která objíždí vesnické zábavy a napadá osamocené oběti. K incidentům došlo například ve Slatinicích, Náměšti na Hané nebo v Drahanovicích. Jeden z napadených chlapců skončil v olomoucké fakultní nemocnici s těžkými zraněními v obličeji. Kriminalisté už případy intenzivně prověřují, vzhledem k věku poškozených, ale zatím nechtějí poskytovat podrobnější informace. Základní škola na náměstí 9. května v Boskovicích má za sebou první etapu velké proměny svého areálu. Děti se mohou těšit na zbrusu nové hřiště a venkovní učebnu, která parádně oživí jejich výuku i volný čas. Odpoledne se navíc tento moderní prostor otevírá i široké veřejnosti, takže si novinky může vyzkoušet každý.
0: Proměna bývalé železniční vlečky ve Valašském Meziříčí změní se v nový volnočasový areál. Město na pozemku u nádraží plánuje vybudovat moderní skatepark, parkourové hřiště a zázemí pro rodiny. Stavba má začít příští rok.
2: Hlas lidu.
0: Kdyby se v srpnu konaly volby do sněmovny, jak pak by to dopadlo? To zjišťoval mezi tisícovkou voličů průzkum Kantar. Vyhrálo by hnutí ANO se 30,5% hlasů, druhé by bylo hnutí STAN se 17%, třetí ODS 15,5%, do sněmovny by se dostali také Piráti s 8,5%, SPD 6,5% a ještě motoristé s 5%.
2: Sport.
1: Pražskou Grand Prix v běhu na 10 kilometrů ovládl španělský favorit Rodrigue Quizera. K vítězství mu ale pomohla kuriozní chyba dosud vedoucího Keňana Viktora Kipruta, který těsně před cílem špatně odbočil. Zmátlo ho totiž doprovodné vozidlo, za kterým se omylem vydal a přišel tak o jasný triumf.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude. Později odpoledne a k večeru očekáváme, že nám začne oblačnost z nebe ubývat. Nejvyšší teploty dnes hlásí 19 až 22 stupňů. Na horách naměříme 12 až 16 stupňů. Vítr fouká mírný, severozápadní. Večer nám pak zeslábne. Zítra čekáme hlavně oblačno, místy i zataženo. Teplotní maxima se vyšplhají k 23 stupňům.

0: nebo třeba Šternberská v Týnečku. Tachometr si kontrolujeme taky na silnici mezi Lipníkem a Hranicemi. Na úrovni Slavíče tady číhá stacionární radar. V Přerově zpomalíme na ulici U silnice při vjezdu do Lísek. Ve Šternberku si rychlosti pohlídáme v ulicích Olomoucká, u Kauflandu a taky Jívavská. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v neděli odpoledne.
1: Nedělní odpoledne má své neopakovatelné kouzlo a já ti moc děkuju, že si ho užíváš právě s námi. Pokud ještě přemýšlíš, jak smysluplně využít zbytek dnešního volna, přineseme ti originální inspiraci na zajímavé akce a volnočasové aktivity. Přejeme ti fantastickou neděli plnou nezapomenutelných momentů. Tady je další proud skvělé hudby.
2: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Všechno.

0: Kaufland.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
6: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
5: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Rádio Hana.
8: Nejlepší

0: vyrazit.
1: Na našem rádiu pro vás máme každý den přehled super akcí, které stojí za to. A dnešní neděle není výjimkou. Pojďme se na to mrknout. S dětmi můžeme vyrazit třeba do olomoucké pevnosti Poznání. V září tady mají hlavní roli houby. Podíváme se na ně očima chemiků, něco houbového si i sami vyrobíme a taky o houbách lecos zjistíme. Dokonce za nimi můžeme vyrazit i do vesmíru ve speciálním komentovaném programu Houbařů v průvodce galaxií. I o víkendu v olomoucké pevnosti Poznání. Program si užijeme taky třeba na hrubé vodě. Letní sezóna tady pořád pokračuje. Lanovka i atrakce budou v provozu po celé září. V Kroměříži se koná den otevřeného pivovaru. Dobré jídlo, komentovaná prohlídka i cymbálovka, to vše bude až do 20 hodin v prvním selském pivovárku v Kroměříži. Prosinice nás zase lákají na hudební odpoledne. Bude tady poezie Lenky Jirků a k tomu hudební doprovod Petra Stojana a jeho bandu od 16 hodin v Muzeu Prosenice. Do muzea nás zve taky Šumperk, a to hlavně na tematickou výstavu ke 130 letům Šumperského muzea. Tu si tady můžeme prohlédnout až do 11. října. Tak co? Kam vyrazíte vy?
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. akce@radiohana.cz
2: Tisk, online a rádia. Získejte maximum pro svou propagaci. Tipy, kam vyrazit, vám přináší akce Zábava, tištěný měsíčník pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce

WhatsApp Rádia Haná. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742

0: Posloucháte zprávy. Pokutujte řidiče, kteří hazardují na přejezdu. Tak to vidí obyvatele Střeně na Olomoucku. Jak píše deník, nedávno tu těsně unikl srážce s vlakem řidič, kterého sevřeli na přejezdu závory. Místní chtějí k přejezdu pokutovací kamery. Uvidíme, zda se jim to splní. Řidiči, dál rostou ceny pohonných hmot v Olomouckém kraji. Litr benzínu Natural 95 tu nyní kupujeme v průměru za 42,30. Před týdnem byla asi o 20 levnější a o 10 na litru v Olomouckém kraji zdražila nafta na průměrných 45,90. Vláda už v pondělí projedná nový výpočet minimální mzdy pro následující 2 roky. Od ledna by si tak lidé s nejnižšími příjmy měli polepšit o 2500 korun na konečných 24 900 korun. Tato částka by měla nově odpovídat 44,6% průměrného výdělku. Sport. Fotbalisté olomoucké Sigmy si s chutí zastříleli a porazili pražské Bohemians s přehledem 3-0. O branky se postarali Barát, Sejk a svou první trefu v modrobílém dresu oslavila letní posila Marco Soldo. Brankář Jan Koutný si navíc v 7. ligovém kole připsal své první čisté konto v této sezóně.
1: Počasí. Meteorologický podzim nám začal už 1. září, trvá totiž vždy 3 měsíce, tedy od začátku září až do konce listopadu. Odborníci tak mohou jednoduše porovnávat podzimní hodnoty, jako jsou například průměrné teploty, protože se každý rok jedná o stejné období. Podzim nám ale každý rok začíná vlastně dvakrát. Kromě meteorologického podzimu máme totiž ještě i astrologický, který odstartuje podzimní rovnodennost. Jeho začátek se každý rok mění a letos si na něj počkáme až do 23. září. V tuto dobu bude letos přibližně stejně dlouhý den i noc. Už teď se nám ale po létu dny krátí. Zatímco dnes budeme mít sluneční svit během dne 13 hodin a 11 minut, zítra už to bude o 4 minuty méně. Jak se jezdí tady. S plným rozjezdem školního roku se výrazně zahustí provoz a městská policie proto v rámci bezpečnostní akce posiluje hlídky u přechodů pro chodce v blízkosti základních škol. Městští strážníci budou na nejvíce vytížených místech usměrňovat dopravu a pomáhat dětem s bezpečným přecházením silnice nejen zítra ráno, ale průběžně po celý rok. V ranní špičce tak v okolí školních zón počítáme s mírným zdržením a myslíme na to, že školáci mohou být po prázdninách ještě trochu rozptýlení a nedávat úplně pozor na provoz.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Tady je Radio Hana.
1: Díky, že ladíš naše rádio i v tuhle nedělní odpolední chvíli. Už za 20 minut pro tebe kolega Lukáš prozkoumal, jak je to s odkládáním budíku. Přejeme ti pohodový čas bez zbytečných starostí a užívej si poslech, protože my rozhodně nespomalujeme a hrneme do tebe další parádní hity.
2: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
3: Hlenu. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
4: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
5: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
6: Franto, co ty haldiš rotu, co se ti tu válí?
7: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
8: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
7: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
6: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
7: No, to určitě.
9: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
10: Oslavme společně úrodu. Dožínky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožínky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
11: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
12: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
13: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
12: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
13: Výtěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
12: Vstupenky na smsticket.cz.
13: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
14: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání CZ.
0: Radio Hana. Nejlepší

0: Rádio Haná. Životní styl.
1: Ruku na srdce, vyskočíte každé ráno po prvním zazvonění budíku, nebo ho pětkrát odkládáte a každých pět minut si říkáte ještě chvíli. Ze všech stran slyšíme, že odkládání budíku je pro spánek katastrofa. Když jsme se ale podívali s kolegy na vědecké studie, tak jsme zjistili, že tak jednoznačné to úplně není. Opakované buzení může záběr spánku rozkouskovat a prodloužit ranní malátnost. U někoho to takhle může fungovat. Ovšem jiná studie sledovala pravidelné odkladače a zjistila, že půlhodinové posouvání jim spánek zásadně nenarušilo a po definitivním probuzení si v některých mentálních testech vedli stejně nebo dokonce i lépe. Tedy jedno krátké odložení budíku by neměl být problém. Jestli vám ovšem budík zvoní od 6 a vy vstanete až v 9, tak nepotřebujete víc budíků. Potřebujete dřívější večerku.
0: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v neděli odpoledne. Tady je Rádio Haná.

0: bude 17 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Máme tu pro vás další informace. Parkoviště v Libušině ulici v Olomouci projde úpravou. U autobusové zastávky civilní obrana vznikne 23 nových

0: Tání a buňka pro řidiče autobusů. Práce začnou v pondělí a potrvají 2 měsíce. Vyžádají si posun zastávky. Kdo jezdí vlakem mezi Olomoucí a Prostějovem, toho čeká cestování náhradní autobusovou dopravou. Příští týden tu bude od pondělí do čtvrtka železniční výluka kvůli opravě a údržbě trati. Výluka začne v pondělí 7. září v 8 hodin ráno. Píše o tom Report.cz. Plánujete podzimní dovolenou v Evropě, abyste se vyhnuli úmornému horku a ušetřili peníze? Dejte si pozor, protože hoteliéři v evropských metropolích kvůli obrovskému zájmu po létě naopak zdražují. Dobrou zprávou ale je, že alespoň letenky po prázdninách tradičně zlevňují, takže se tam pořád dá najít nějaká ta úspora. Sport. Držitel zlatého míče z roku 2018 Luka Modrič nekončí a za chorvatskou reprezentaci bude hrát i ve svých 41 letech. Už na konci září ho navíc uvidíme přímo v Praze. Chorvaté totiž budou vůbec prvním soupeřem našich fotbalistů v Lize národů.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Pondělí nám začne polojasně. Během dne nám ale začnou na obloze mraky přibývat, na oblačno až zataženo. Zcela výjimečně nám může i slabě zapršet. Podle meteorologů by ale nemělo spadnout více než 1 mm srážek. Nejvyšší teploty by v pondělí měly dosáhnout 20 až 24 stupňů. V úterý nás čeká nejteplejší den týdne. Očekáváme slunečné počasí a teplotní maxima na 25 až 30 stupních. Biozátěž bychom na začátku následujícího týdne měli mít na prvním, tedy nejlepším stupni. Víme, jak se jezdí tady. Máte namířeno autem do Olomouce? Přinášíme rychlý parkovací servis. Podle posledních průzkumů je i v denní špičce v placené zóně volných přes 500 míst. Nejplněji bývá přímo v centru a u třídy spojenců, kde bývá často téměř obsazeno. Máme pro vás ale tip, pokud se chcete vyhnout kroužení v ulicích. Odstavte auto na volnějších plochách u bývalého autobusového nádraží nebo u Husova sboru. Hladké parkování přeje Rádio Haná.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná.
1: Přejeme neděli na jedničku.
2: Velké díky za to, že nedělní podvečer trávíš s námi na vlnách. Než se den přehoupne do večera, znovu zalistujeme v kalendáři a v našem kalendáriu se podíváme na oslavence i mezinárodní významné dny spojené s dneškem. Přejeme ti klidný a příjemný podvečer. Otoč volume doprava, protože za chvíli zazní další nálož nejlepší muziky.
3: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. září bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás. WhatsApp Rádia Haná 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Luskni.cz.
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš.
7: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD.

0: BeavID.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BeavID, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BeavID.olomouc.cz.
2: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasový oblečení a obuv.
0: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo,
0: iPhone 17,
3: laserové projekty.

0: Hraj s kfc.cz.
1: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Až dneska půjdete kolem nějaké cukrárny nebo zmrzlinárny, dejte si kávovou. Máme totiž 6. září a připomínáme si Národní den kávové zmrzliny. Pokud máte bratku, lízejte opatrně, ať se vám zmrzlina nedostane do vousů. Dnes si totiž připomínáme i Světový den vousů. A kdo nám v neděli 6. září slaví narozeniny? Na párty to rozjede fotbalový trenér Ivan Hašek, bývalý český reprezentant v běhu na lyžích Martin Jakš, ten má dokonce kulatiny, slaví 40. Svíčky z narozeninového dortu spoukne taky slovenský zpěvák Richard Miller nebo dabér a herec Bohdan Tůma. K svátku dnes popřejeme všem Boleslavům. Pro ty máme i takový malý dárek. U nás v rádiu jsme si pro ně společně s umělou inteligencí připravili speciální sváteční hymnu jenom pro ně. Boleslavové,

0: Já vám teda něco řeknu. Hanáci, to jsou nároční posluchači. Co nároční? Úplně ti nejvíc nároční posluchači. Jaký vůbec znám? Jsou vděční a také věrní. Nemusí ho poslouchat nějaký pražáke nebo té různý kopie čeho se. My jsme tady doma a tady se poslouchá Haná a tak to prostě je. Chtěl jsem říct, že Rádio Haná je nejposlouchanější regionální rádio v tímto našim kraju. A tak jsem vám chtěl aj já, Pepin z Hané, tady pěkně poděkovat a pochválit vás. Já?
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Haná.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Děkujeme, že nás posloucháte. Nová základka bude v Olomouci. Vznikne v budově hanáckých kasáren v centru města. Půjde o soukromou základní školu pro 144 žáků. Přestavba bývalých kanceláří v budově, kterou koupil soukromý investor, má být hotová do konce příštího roku. Registrační poplatky pro motocykly plánuje od roku 2027 zvýšit ministerstvo dopravy, a to více než na dvojnásobek. Za přihlášení nebo převod stroje do 50 kubíků majitelé zaplatí místo 300 korun nově 800. Poplatky vzrostou i u silnějších kubatur motocyklů, a to ze současných 500 na 800 korun, čímž se sjednotí s částkou za osobní auta. Získané finance mají pokrýt náklady na digitalizaci registru vozidel, píše o tom Deník. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před novou vlnou podvodů zaměřených na seniory. Podvodníci posílají falešné e-maily o zvýšení penze nebo doplatku a následně po telefonu lákají z lidí přihlašovací údaje do internetového bankovnictví. Úřad zdůrazňuje, že po nikom bankovní údaje ani instalace aplikací po telefonu nikdy nepožaduje. Pokud podobnou zprávu dostanete, na výzvy nereagujte a v případě pochybností ihned kontaktujte svou banku nebo policii.
1: Sport.
3: 20-letá tenistka Nikola Bartuňková svůj boj o premiérové grandslamové osmifinále na US Open bohužel do vítězného konce nedotáhla. Ve třetím kole nestačila na nasazenou pětku Rusku Miru Andrejevovou, které podlehla po setech 2-6 a 6-7. S prestižním newyorským turnajem se tak česká naděje pro tentokrát loučí.
1: Rádio Haná.
4: S námi máte přehled
2: i v neděli.
1: Počasí.
5: Víme, jak bude. K večeru začíná.

okno. S přicházejícím podzimem se nám noci ochlazují a větrat pomalu začneme, raději jen na větračku. Nejnižší teploty nám spadnou až k 6 stupňům. Na horách můžeme naměřit dokonce i jen 4 stupně. K ránu by se nám opět na obloze mohly začít objevovat mraky.

0: Řidiči, pokud si budete chtít po cestě odpočinout, připomínáme, že na odpočívce na D1 před exitem Vyškov Západ ve směru od Kroměříže to bohužel nepůjde. Parkování je tady uzavřeno a to ještě do 20. září. Parkovací plochy jsou uzavřené taky v Prostějově. Konkrétně se jedná o místa mezi ulicemi Komenského a Volkrova, na ulicích Křížkovského a Lutínova a parkovací plochu před budovou Společenského domu. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v neděli odpoledne.
1: Díky moc za tvůj poslech. Nedělní podvečer je s tebou jednoduše skvělý. Brzy tě čeká poutavé interview s naším hostem. Přejeme ti radostný závěr víkendu a parádní nedělní pohodu. Pustíme ti k tomu ten nejlepší hudební doprovod, tak zůstaň dál s námi.
2: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
3: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
4: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardo

0: oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvodínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
3: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
5: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání CZ.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz
7: Nejlepší hudební výběr.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání pokračujeme cyklový lety po střední Moravě. Tentokrát nás čeká trasa kousek od Olomouce, Svatý Kopeček, Pohořany, Údolí Bystřice. Na telefonu je opět Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Honzo, dobrý den, zdravím vás opět.
2: Já vás taky zdravím opět a zdravím i posluchače a cyklisty.
1: Budeme kousek od Olomouce. Jak náročná bude ta dnešní trasa? Odkud kam? Je to pohodový výlet nebo si dáme trochu do těla?
2: Dáme si dneska do těla, pojedeme do kopce, hodně do kopce, pojedeme z Velké Bystřice až na Svatý Kopeček, což je kopec jako blázer, a z kopečka pak už pojedeme po rovince, malu nahoru dolů do Jihové, a z Jihové sjíždíme dolů z kopečka, z velkého kopce, který se říká Strassgrund, a přijíždíme na Hrubku a z Hrubky pohodově po cyklostezkách až do Velké Bystřice zpátky.
1: Co všechno po cestě uvidíme a proč tahle oblast patří mezi nejhezčí cyklolokality v okolí hanácké metropole?
2: Tak Svatý Kopeček, Jihová, krásné výhledy, Hrubá voda, super pro děti, a i gastro, a pak krásná cyklostezka kolem řeky Bystřice až do Velké Bystřice. Všechno na pohodu.
1: A kde si můžeme na této cyklotrase naplánovat zastávky, které budou bavit i děti?
2: Určitě bych doporučil u Jihové střelecký areál, kde jsou pro děti atrakce, pak na Hrubé vodě i vodní hrádky, pak ve Velké Bystřici máme i pump track.
1: Čekala nás trasa kolem Svatého Kopečku, Pohořan i Údolí Bystřice. Doufám, že si to projedete s námi. Ve vysílání našeho rádia koordinátor cykloturistiky v našem kraji Honza Machovský. Děkujeme za inspiraci.
2: Pojďme se potkat v Mariánském Údolí.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Jsme Rádio Hana.

0: zprávy Rádia Haná.
1: Co pak se děje, to vám povíme právě teď. Policie na Olomoucku vyšetřuje sérii brutálních napadení dětí a mladistvých. Podle informací Mladé fronty dnes má útoky na svědomí skupina přespolních mladíků, která objíždí vesnické zábavy a napadá osamocené oběti. K incidentům došlo například ve Slatinicích, náměšti na Hané nebo v Drahanovicích. Jeden z napadených chlapců skončil v olomoucké fakultní nemocnici s těžkými zraněními v obličeji. Kriminalisté už případy intenzivně prověřují, vzhledem k věku poškozených, ale zatím nechtějí poskytovat podrobnější informace. Základní škola na náměstí 9. května v Boskovicích má za sebou první etapu velké proměny svého areálu. Děti se mohou těšit na zbrusu nové hřiště a venkovní učebnu, která parádně oživí jejich výuku i volný čas. Odpoledne se navíc tento moderní prostor otevírá i široké veřejnosti, takže si novinky může vyzkoušet každý. Proměna bývalé železniční vlečky ve Valašském Meziříčí změní se v nový volnočasový areál. Město na pozemku u nádraží plánuje vybudovat moderní skatepark, parkourové hřiště a zázemí pro rodiny. Stavba má začít příští rok.
0: Hlas lidu.
1: Kdyby se v srpnu konaly volby do sněmovny, jak pak by to dopadlo? To zjišťoval mezi tisícovkou voličů průzkum Kantar. Vyhrálo by hnutí ANO se 30,5% hlasů, druhé by bylo hnutí STAN se 17%, třetí ODS 15,5%, do sněmovny by se dostali také Piráti s 8,5%, SPD 6,5% a ještě motoristé s 5%.
0: Sport.
1: Pražskou Grand Prix v běhu na 10 kilometrů ovládl španělský favorit Rodrigue Quizera. K vítězství mu ale pomohla kuriozní chyba dosud vedoucího Keňana Viktora Kipruta, který těsně před cílem špatně odbočil. Zmátlo ho totiž doprovodné vozidlo, za kterým se omylem vydal a přišel tak o jasný triumf.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme velkou oblačnost, přechodně až zataženo. Den by se nám ale měl obejít bez srážek. Nejvyšší teploty se vyšplhají k 20 až 23 stupňům. Na jihu Olomouckého kraje můžeme naměřit až 25. Vítr nám bude foukat pouze slabý. Alergici, stále nám pokračuje sezóna významného alergenu Ambrozie. Ve vzduchu může být taky heřmánek, jetel, jitrocel nebo třeba peliněk. Díky současnému počasí, kdy sem tam sprchne a není vyloženě vedro, je ale míra ohrožení pylem podle odborníků v celé republice nepatrná. Víme, jak se jezdí tady a víme taky, kde si dát pozor na měření rychlosti. Nohu z plynu bychom v Olomouci měli dát v ulicích Jižní, Slavonínská nebo třeba Šternberská v Týnečku. Tachometr si kontrolujeme taky na silnici mezi Lipníkem a Hranicemi. Na úrovni Slavíče tady číhá stacionární radar. V Přerově zpomalíme na ulici U silnice při vjezdu do Lísek. Ve Šternberku si rychlosti pohlídáme v ulicích Olomoucká, u Kouflandu a taky Jívavská. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně.
3: Rádio, rádio, rádio Haná.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana.
1: Přejeme víkend na jedničku.
2: Krásný nedělní večer. Obrovské díky, že ladíš právě tohle rádio. Neděle se pomalu klidní a my ještě bleskově projdeme regionální zprávy a novinky, které aktuálně rezonují na internetu. Přeju ti pohodový a ničím nerušený večer. Běžné starosti pusť z hlavy. My ti k tomu posíláme další pořádné hity.
3: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. září bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás. Rádio Hana.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohana.cz.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla, t-motor.cz.
3: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
9: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
10: Olomoucký report CZ.
11: Pořád se něco děje.
10: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
12: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
11: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: čem se píše?
1: Na našem rádiu sledujeme regionální weby a zpravodajství. Víme, o čem se píše. Šumperk rozhýbává školáky. Do prvních tříd tam míří celorepublikoví trenéři ve škole. Děti si v hodinách tělocviku vyzkoušejí různé sporty v měsíčních blocích a dostanou šanci poznat, co je baví bez tlaku na výkony. Informuje Report.cz. Olomoucký sloup Nejsvětější Trojice se po 2,5 letech konečně zbavil lešení. 32 metrů vysoký barokní klenot na Horním náměstí prošel velkou obnovou za 33 milionů korun. Lidé už obdivují zrestaurované sochy, i když kolem paty památky ještě pár měsíců zůstane zábrana, píše Olomoucký rej. Přerovské ulice Mostní a Pivovarská v sobotu 19. září opanují sousedské slavnosti Zažít město jinak. Provoz nahradí lehátka, neapolská pizza, živá hudba, DJ i tvořivé dílny pro děti. Vše podstatné přináší Přerovský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Víme, o čem se píše. Rádio Hana. Rádio Hana.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom se mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Tady je Rádio Hana.

0: Radio Hana.
1: Čeká vás dnes noční v práci a proto opravdu dlouhá noc. Poslouchejte náš nejlepší hudební výběr, který vás rozhodně neuspí. Rádio Haná a noční směna. Kde jiní končí, tam my začínáme. My začínáme. My začínáme. Rádio, rádio, rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin.
0: Rádio Haná.
2: 80 v 8.

0: Tady je Rádio Hana.
1: Hlavní odbor seniorské veřejné knihovny bylo 10 lidí svědky samovolného vznášení. Bylo to celé tělo mlžné zjevení. Schazovalo to knihy z polic vzdálených 20 stop.
2: To je opravdu vzrušující, jsem moc potěšen. Chci, aby se tam hned rozjel. Zkontroluj to.

0: Něco hrozného se chystá vstoupit do našeho světa a ten dům jsou zjevně dveře.
1: Musíme navázat kontakt.
2: Odkud jste?
3: Původně. No dobře, OK. Obvyklý postup nefunguje.

Víte, teď mě napadlo, že jsme tyhle přístroje opravdu pořádně nepřeskoušeli. Teď nemá cenu si s tím dělat starost. OK, na můj povel. Spenglere, od tebe chci paprsek, který ho zablokuje. No tak, OK, drž ho.

roditelé duchu, kteří stále zaplňují přední stránky novin, jdou zase na to. Tentokrát v modním klubu Růže. Tito hoši si to rozdali s jedním pěkně hnusným strašidlem a pak se do noci věnovali tanci s roztomilými dámami, které byly svědky tohoto vyrušení. Tady je Casey Kasem a budeme pokračovat.

0: paprsek, nechci mít spálený obličej.
1: Dobrá, já teď otevřu past, nedívejte se přímo do ní.
2: No, to byla pěkná prácička, co?
3: Přišli jsme, viděli jsme, dali jsme tomu nahra.
4: Viděli jste to? Co to je?
1: Dostali jsme to.

0: Já vám teda něco řeknu. Hanáci, to jsou nároční posluchači. Co nároční? Úplně ti nejvíc nároční posluchači. Jaký vůbec znám? Jsou vděční a také věrní. Nemusí ho poslouchat nějaký pražáke nebo té různý kopie čeho se. My jsme tady doma a tady se poslouchá Haná a tak to prostě je. Chtěl jsem říct, že Rádio Haná je nejposlouchanější regionální rádio v tímto našim kraju. A tak jsem vám chtěl aj já, Pepin z Hané, tady pěkně poděkovat a pochválit vás. Já?
1: Rádio Haná. Přejeme neděli na jedničku.

0: Podle ministra zdravotnictví zůstává situace ve většině regionů klidná.
1: K soudu prostřednictvím telekonference.
2: Že když budeme takhle pracovat a makat, takže se toho šťastného konce dočkáme.
3: Z mobilu, z internetu, z rádia i televize. Nové zprávy se na nás non-stop valí ze všech stran. Kdo tomu má rozumět? My! Na Rádiu Hana šetříme váš čas a vysíláme jen to nejdůležitější. Zdlouhavě říkat vše umí kde kdo. My vybíráme to podstatné. Stručně, užitečně, pravdivě. Zprávy Rádia Hana. Váš spolehlivý zdroj ověřených informací. Každý den. Rádio Hana.
4: Přejeme neděli na jedničku.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Až dneska půjdete kolem nějaké cukrárny nebo zmrzlinárny, dejte si kávovou. Máme totiž 6. září.

0: nám v neděli 6. září slaví narozeniny. Na párty to rozjede fotbalový trenér Ivan Hašek, bývalý český reprezentant v běhu na lyžích Martin Jakš, ten má dokonce kulatiny, slaví 40. Svíčky z narozeninového dortu spoukne taky slovenský zpěvák Richard Miller nebo dabér a herec Bohdan Tůma. K svátku dnes popřejeme všem Boleslavům. Pro ty máme i takový malý dárek. U nás v rádiu jsme si pro ně společně s umělou inteligencí připravili speciální sváteční hymnu jenom pro ně. Boleslavové, tohle je pro vás.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Rádio Haná. Olomouc, Bruntál a Vyškov.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Olomouc, Boskovice, Blansko.
1: Nejlepší hudební výběr. Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
2: Píše se rok 1989 a my tu máme sametové nálady a na světě je další bondovka. Brzy po svatbě je žena Felixe Leitra zavražděna a Felix je znetvořen svým úhlavním nepřítelem, narkobaronem Francem Sanchezem. James Bond se vydává pomstít svého starého přítele a dokonce ignoruje příkaz od M, který mu odejímá licenci na zabíjení. Odtud také motiv celého filmu a písně License to Kill, tedy povolení zabíjet. V hlavní roli Timothy Dalton. Jeho prarodiče byli varietní umělci a jeho táta pracoval v reklamním průmyslu. Když mu bylo 16, v jednom londýnském divadle zhlédl inscenaci Macbetha a v tu chvíli se mladý Timothy Dalton rozhodl, že se stane hercem. Timothy měl pokračovat bondovkou Property of Lady, ale špatné reakce na povolení zabíjet vedly k řadě spekulací i k ukončení série a tak vznikla asi nejdelší, tedy 6letá pauza mezi bondovkami, během které Dalton od Bonda odešel.
1: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
2: Zpívá americká gospelová diva Gladys Maria Knight a dává jasné bondovské hudební razítko s nápisem Povolení zabíjet, License to Kill. A já vydávám povolení dát volume doprava.
1: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Hana právě teď.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Díky, že nás ladíte. Víte, kdy do moravských kin přichází nové filmy? Pravidelně každý čtvrtek. A o čem kinaři nejvíc mluví po prázdninách v tomto týdnu a jaké jsou novinky? Za filmové experty u mikrofonu Radek Krojcegr z Multiplexu Premiér Cinema Olomouc. Radku, zdravíme tě.
2: Dobrý den, milí posluchači. Ahoj, Lukáši. Léto sice pořád ještě běží, ale prázdniny nám skončily. Bohužel. Očima kinaře bych taky řekl bohužel, protože letošní prázdniny navštívilo kina opravdu hodně diváků. Jen film Spider-Man z Bruce Nový den a Odyssey uvidělo dohromady víc jak milion lidí. A zájem o tyto filmy zdaleka nekončí. Co taky nekončí, je nabídka nových premiér. Již tento týden zažijete v kině Dokonalý den. To je název nového českého filmu s Vladimírem Polívkou a Kateřinou Marií Fialovou.
3: Kam jedeš? Ano.
4: Do Berlína.
3: Kde máš kuka?
4: Nemám.
2: Ti zažijí díky náhodnému setkání ve vlaku dokonale spontánní den, který ale jednou skončit musí. A oba postupně zjišťují, že by takových dní spolu chtěli zažít více.
4: Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
2: Připravte se na vtipnou romantickou oddechovku.
5: Co se ti stalo?
6: A mám na předním skle rozmáznutou včelu.
5: Ale no tak, přestaň fňukat.
2: Víte, že od premiéry ikonické pohádky Auta uběhlo již 20 let? Neznám nikoho, kdo by tento animák s bleskem McQueenem a burákem neznal. A protože je tomu právě 20 let, rozhodli se tvůrci, že na týden film vrátí do kin.
6: Ty kraxna!
2: Máte tak jedinečnou možnost zazpomínat nebo dát šanci dětem, které pochopitelně v roce 2006 film v kině vidět nemohli.
6: Něco ti povím, synku. Jel bych i 10 kiláků s rozbitým předním sklem, jen abych viděl tenhle biják.
2: 8 nohou a milion followerů. Zní to jako popis nějakého úspěšného influencera. Je to ale název velmi specifického filmu, který žánrově kombinuje horor a komedii. A rozhodně to není nic pro ty, co nemají rádi pavouky. Influencers to
7: loom shit. Not joining the party?
8: I'm not in the party.
9: I'm guessing you didn't come just to see me.
2: Skupina VIP influencerů se totiž sejde na tropickém ostrově při příležitosti otevření luxusního rezortu a užívají si tyrkysové moře, bílé pláže a koktejly u bazénu, dokud se neobjeví první černý vetřelec a po něm hned miliony dalších. Kdo zveřejní poslední příspěvek?
1: Doufám, že my. Romantická česká oddechovka Dokonalý den, návrat animáku Auta i hororová komedie 8 nohou a milion followerů jsou nové filmy v moravských kinech na první zářijový týden. Za filmové experty je odhaluje Radek Krojcegr z Multiplexu Premiér Cinema z Olomouc. Díky za to.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a všem posluchačům přeji hezký den.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.

0: těstoviny
1: i sýry.
0: A hlavní výhra?
1: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
2: Zdravím rádio Hana, vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
0: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
1: A teď otázka.
0: Co dostáváte k svátku?
1: Kytku?
0: Bonbonieru?
1: Kafe?
0: Dobře.
1: Ale my na to jdeme jinak.
0: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
1: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
0: A víte, co nám dělá největší radost?
1: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
0: Skyrock
1: a

0: Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Haná. Vaše věrné rádio.
1: Rádio Haná. Olomouc, Svitavy a Moravská Třebová.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: před dalšími hity se ještě kouknem na pražskou dopravu. Stojíme na jižní spojce u Kačerova ve směru na Barrandov, Nuselák směr centrum taky pětkem a na příjezdu od Teplic nám policajti měří 70.
1: Taky vás to nezajímá?
2: Rádio Hana.
3: Víme, jak se jezdí tady.
2: Moravu máme projetou křížem krážem a proto od nás vždy slyšíte mnohem přesnější dopravní informace.
4: Pozor, v Olomouci nehoda na Palackého u lékárny.
5: V Přerově kolona na tovární u autobusáku.
4: Lipník, tady je policie u stadionu.
2: Víme, jak se jezdí tady. Tady jsme doma,
4: tady to známe,
2: aktuální dopravu
4: pro vás vysíláme.
6: Rádio Hana, tady jsme doma.